Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel.

0: Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jason Donovan vás probouzil na signálu. Za 2 minuty je tu 8. hodina, to znamená, že si dáme úvodní dnešní zprávy, které připravila Lucka Koldová. No a po nich opět v rámci 80kového léta ty největší hity od Roxette, Aby a nebo Pet Shop Boys.
1: Signál rádio doprava.
0: A je tu taky první pohled na silnice. D11, 69. kilometr ve směru na Prahu. Zde havarovalo osobní auto do zábradlí. A ještě máme bůračku v Liberci, kde v Hodkovické ulici se potkali autobus s osobním vozidlem. Taky tady nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Signál rádio zprávy.
2: Příjemnou sobotu 22. srpna. Přehled událostí s Lucí Koldovou právě startuje. Výdaje na humanitární dávku pro ukrajinské uprchlíky i počet jejich příjemců meziročně klesly o pětinu. Za první pololetí úřady práce vyplatily 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než loni. V pátek večer po vydatném dešti vystoupaly hladiny říček Botič v Nuslích a Rokytka v Libni na první povodňový stupeň. Ve Vídeňské ulici v Krči byl zatopený podjezd. Autobusy městské hromadné dopravy jezdily odklonem. Zpoždění kvůli silnému dešti a větru nabíraly i vlaky pražské integrované dopravy. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky 2 lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě zatím nebyla oznámena.
1: Co se děje v regionu?
3: Pražské nemocnice hlásí nedostatek krve, například fakultní Thomayerova nemocnice vyzývá dárce především skupin 0- a 0+. Rádi tu ale přivítají i dárce s jinými krevními skupinami. Podobná je situace také v pražské ústřední vojenské nemocnici. U obou RH skupin A i 0 je nedostatek označený jako akutní a chybí také krev skupiny B. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. V Brně na úvod základní skupiny B porazili Řecko 3-1, po setech 25-14, 23-25, 25-15 a 25-20. Dnes od 19 hodin čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku.
1: Signál rádio počasí.
2: Podle meteorologů bude dneska oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména na severu se ojedinělé objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13, v Jeseníkách a v Beskydech až 17 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí. Na řadě je opět 80ková hudební vlna. Krásný den.
1: Signál rádio.
0: Lucko, díky, minutu po 8 hodině, už vás od mixpultu signálu zdraví Lukáš Bláha. A já kromě zmíněné muziky z té správné dekády nabídnu taky dnešní oslavence a další zajímavosti, které se váží k datu 22. srpna. Počkejte si na ně, dobré jitro.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Roxeťáci, vstává s vámi víkendový signál. Máme sobotu 22. srpna, což je světový den rostlinného mléka, tak si ho pokud možno dopřejte. Vzpomínka patří Miloši Kopeckému, oblíbenému Kopejdovi, by dnes bylo 104 let. 62. narozeniny slaví bývalý vynikající švédský tenista, v současnosti moderátor Mats Wilander. 31. pak jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, Angličanka Dua Lipa. A k polokulatým 65. gratulujeme jejímu krajanovi Rolandu Orzabalovi z formace Tears for Fears, který je autorem hudby k singlu Everybody Wants to Rule the World. Ten se v roce 1985 umístil na prvním místě v americké a na druhém ve Spojeném království. To je, myslím, dost pádný důvod si ho teď zahrát pro vaše lepší ráno a Bohuslavům k svátku.

0: Krátce před půl devátou vás probouzí víkend na Signál Rádiu. Za námi šalom a jich léto měsíců. Léto si po včerejším velmi slušné spršce dává na chvíli pauzu. 22. srpnový den bude polojasný až oblačný. V severozápadní polovině Čech přechodně až zataženo. Co je pozitivní, že přehánky se objeví jen ojediněle a později odpoledne večer bude ubývat oblačnost. Teď je venku 16 stupňů, tak podle toho upravte váš případný outfit, jinak v Čechách budou stoupat teploty na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 22 až 26. Hezké ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Začínají stan z víkendového signálu a pojďme zjistit, co se bude dít v sobotu 22. srpna.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Předpokládá se, že ve Spojených státech začne platit 50% clo na vybrané kanadské zboží, pokud se obě strany na poslední chvíli nedohodnou na jiném řešení. Speciální prohlídky, koncerty i divadlo slibuje Hradozámecká noc, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav. Zapojí se do ní asi 140 památek po celém Česku. Fotbalisté Sparty se už po druhé v aktuální sezóně nejvyšší soutěže vydají na brněnskou Srbskou, kde od 17 hodin čeká nováček ligy Artis. V 8 večer je pak na programu pražské vršovické derby mezi Slaví a Bohemians. Tenistky Linda Nosková a Marie Bousková budou bojovat o deblový titul na prestižním turnaji Masters v Cincinnati, kde se o své největší finále porve Sára Bejlek ve dvouhře a neuvěřitelně rozjetý Jan Kumstát může dnes ovládnout už třetí challenger v řadě a protáhnout svou 16. zápasovou neporazitelnost. V neposlední řadě české volejbalistky čeká úderem 19. hodiny na domácím mistrovství Evropy utkání proti Rakousku, které je na kontinentálním šampionátu po dlouhých 55 letech. Držíme palce a vám všem příjemné sobotní ráno. Teď je z Model Talking.

0: romantičtí Bon Jovi na Svetru signálu dostali téměř k deváté. Za pár vteřin je tady nachystaná. Už je tak se mnou ve studiu Lucka Koldová, která pro vás má čerstvé zprávy. A v příští hodině z muziky Wham, Boniem nebo Elton John, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: No a co se týče provozu, tak si dejte pozor na silnici 2622 v obci Pihel u Nového Boru, kde osobní auto srazilo chodce. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a klidnou cestu.
1: Signál rádio zprávy.
2: Čas běží, události nepočkají. Lucie Koldová vás vítá u dalšího zpravodajského přehledu Signál rádia. Opravovaný most Šmejkalka na dálnici D1 v pátek večer ve 22 hodin uzavřela zátěžová zkouška. Dálnice byla zavřená mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Řidiči po mostu od dnešních 6 hodin ráno opět projedou. Zkouška bude pokračovat i v noci z dneška na neděli. Vstupenky na letošní hip-hop camp, který pořadatelé zrušili v podvečer zahájení, zůstanou platné na příští ročník, uvedl organizátor akce Radek Maliník. Podle něj je hlavním důvodem zrušení letošního festivalu to, že se prodalo jen 2200 vstupenek a organizátoři počítali s 5 až 6 tisíci návštěvníky. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa může prozatím pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě. Soud tím pozastavil rozhodnutí nižší instance, které další výstavbu zablokovalo. Informuje o tom agentura Reuters. Prezident Trump páteční rozhodnutí soudu uvítal.
1: Co se děje v regionu?
2: Uzavření stanice metra A Flora potrvá podle mluvčího dopravního podniku Praha Daniela Šábíka o 3 měsíce déle. Pro cestující bude zastávka Flora zpřístupněna na místo letošního prosince až příští rok v únoru. V lednu příštího roku dojde k uzavření stanice metra Hračanská, a to kvůli výměně již dožívajících eskalátorů.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté prohráli na přípravném turnaji Super Cup v Hamburku s domácím Německem 82-115. V sobotu se utkají o třetí místo s Tureckem, které podlehlo Chorvatsku 94-95. Co stálo za prohrou podle kouče Luboše Bartoně?
3: Tak určitě kvalita soupeře. Myslím si, že jsme se snažili hrát naši hru celý zápas, ale do poločasu soupeř neúplně trefoval, což nám dávalo trošku nějakou šanci. My naopak ano, no a po přestávce to bylo naopak.
1: Signál rádio počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména pak na severu se ojedinělé objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13, v Jeseníkách a v Beskydech až 17 stupňů. Pro tuto chvíli zprávy končí. Díky, že jste byli s námi. Krásnou sobotu a pohodový den.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: 9 hodin a navrch 3 minuty vám dál pohodové sobotní ráno přeje Lukáš Bláha. Já pro vás budu mít zanedlouho taky jeden víkendový tip, kam vyrazit, tak si na něj počkejte.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vstáváte s víkendovým signálem a pokud patříte mezi milovníky exotické přírody, pak si dneska přijdete v našem hlavním městě na své. Kde konkrétně, tak to ví kolegyně Lucka Sinková.
1: Začíná tu výstava exotického ptactva a rostlin, kde máte šanci vidět řadu druhů barevných ptáků, ale právě i tropické rostliny. Součástí akce je i možnost setkat se s chovateli, takže se od nich dozvíte, jak pečovat o exotické ptactvo, kdybyste si ho chtěli pořídit domů nebo na zahradu. A je možné si i prohlédnout vystavené rostliny. Výstava je otevřená do zítřka. Tak naschle v Malé botanické.
0: Ano, tak já jenom ještě připomínám, zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Slupy, botanická zahrada, tak to je jasné místo, kde to voní exotikou, no a osmdesátkami, těmi voní náš playlist Fate No More, pěkné ráno.

0: Phil Collins, přesně v 9:30 na Signál rádiu. No a pokud máte rádi vedro, tak vám můžu garantovat, že dneska se ho žel nedočkáte, ale myslím, že spíš je mezi vámi ta druhá polovina, která horko úplně nemusí. Maximum z roku 1943 teplotní je 34 stupňů, to dnes nehrozí. Na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, jinak v Čechách se ochladíme na 17 až 22 stupňů. Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, co je pozitivní, že později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Tak to jedině je dobře, za chvilku další 80ky, Suzy Quattro nebo Michael Jackson. Hezké dopoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia.
2: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

posloucháte víkendový signál. A kdo pak myslíte, že je letos nejvyhledávanějším hudebním umělcem na Google? Ano, jde o krále popu. Za obnoveným zájmem stojí především úspěch životopisného filmu Michael, který přivedl Jacksonovu hudbu i příběh k nové generaci fanoušků. I téměř 17 let po jeho skonu tak stále rezonuje Michael Jackson celým světem. Mimochodem, zjišťoval jsem i, jak je to na české scéně, té dominují jména jako Viktor Šín, Kalin a Izomandias. To jsou všechno zástupci žánru hip-hop, i když ten teď na růžích úplně ustláno nemá, pokud jste zaregistrovali to, že jedna akce s názvem Hip-Hop Camp byla zrušena pouhý den před jejím začátkem. Tak my si dáme raději osmdesátky, osvědčené hity, Ray Parker Jr., hezký zbytek sobotního rána.

0: Ve víkendovém vysílání signálu Vzpomínka na rokovou babičku. 10. hodina se nezadržitelně blíží, chybět tak nemůžou nejnovější zprávy, které nese Lucka Koldová. A ideál hity 80. léta, i tu Rytmix, Queenu nebo Sandry.
1: Signál rádio doprava.
0: A teď zjistíme, jak to jezdí na Radlické v Praze, tak tam počítejte se zdržením kvůli odstavenému osobnímu vozidlu před vjezdem do tunelu Mrázovka. A v hlavním městě ještě zůstáváme, bouralo se v Trabantské ulici, kde se potkali dvě osobní auta. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je sobota 22. srpna a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám od mikrofonu přeje Lucie Koldová. Podle evropských výhledových modelů ECMWF a C3S čeká Česko s největší pravděpodobností mírnější zima, než bývalo v minulosti obvyklé. Jeden z modelů dokonce uvádí až 100% pravděpodobnost, že teploty překročí historický průměr. Pád malého letadla v Chorvatsku, o kterém jsme vás už informovali, si vyžádal 2 lidské životy. Stroj letěl z České republiky a zřítil se poblíž přístavního města Zadar. Těla obětí byla nalezena večer. České ministerstvo zahraničí nyní potvrdilo, že mrtví nebyli Češi. Své 117. narozeniny oslavila v pátek Britka Ethel Cutterem, která je nejstarším žijícím člověkem na světě. V současné době žije v pečovatelském domě v hrabství Surrey nedaleko Londýna. Tento titul drží od loňského dubna, kdy zemřela Brazilka Iná Canabaro Lukásová.
0: Co se děje v regionu?
1: Piráti během léta pořádají v pražských ulicích předvolební koncerty, při kterých známými českými písněmi oslovují voliče. Vystoupení ale předem nenahlásili svazu, který zastupuje autory a spravuje práva k jejich hudebním dílům, protože je považovali za běžné po uliční hraní. Po upozornění potřebné licence k proběhlým akcím vyřešili a u dalších chtějí repertoár hlásit předem. Tour má pokračovat až do 3. října.
0: Sport.
1: Fotbalisté Ústí nad Labem ve šlágru 5. kola 2. ligy porazili pražskou Duklu 3-1 a jsou o bod druzí za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce 3. Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších pátečních zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména na severu se ojediněle objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Neděle bude naopak jasná až polojasná, během dne přechodně zatažená. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jihovýchodě území až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Další přehled událostí je za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Kde už 3 minuty po 10. jedeme sobotním dopolednem a pevně doufám, že nemáte důvod k pláči. Ovšem já vám brzy prozradím, že občas si pobrečet vlastně není vůbec od věci. Jsem Lukáš Bláha a přeju skvělý dopolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Je s vámi víkendový signál a kdy pak jste si naposledy tak pěkně od srdce poplekali třeba u nějakého romantického filmu? A nemířím teď jen na dámy, i když se říká, že prý chlapi nebrečí, ale též vy, pánové, byste měli nechat dát průchod vašim citům. Pláč totiž není slabost. Naopak, podle psychologů může jeho pravidelnost pomáhat tělu zbavit se stresu, uvolnit nahromaděné emoce a vrátit vás zpátky do nějaké té vnitřní rovnováhy. Studie dokonce naznačují, že lidé, kteří si dovolí brečet častěji, pociťují menší napětí a celkově se cítí lépe. Ideální je pro vaše zdraví vypustit slzy údajně alespoň 2x až 4x týdně. Pak já pro jistotu pláču i u některých pomalých pecek, které vám hrajeme, a cítím se nádherně. A tohle je přesně jedna z nich, u nich můžete mít pocit, že vám něco spadlo do oka. Mějte bezvadné dopoledne. Lighthouse Family. When

0: Lehce po půl jedenácté si dáváte víkend na Signál rádiu. Bohuslavům Bohoušům patří dneska přání toho nejlepšího k svátku. Ale zahleďme se na chvilku už k zítřku. Předpověď hovoří o slunečnu s proměnlivou oblačností, ale beze srážek. Teploty se budou jako dnes držet kolem 20. Ovšem po chladnějším víkendu se do Česka během příštího týdne vrátí letní počasí a s ním i tropické teploty. Ty začnou úřadovat už úterý, ve středu dosáhnou 30 a ve čtvrtek mohou vystoupat až na 32 stupňů. Mnohem dříve. Za pár chvil od nás z našeho playlistu 80 od Saragozy Band a nebo Aháčů. Dobré dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Víkendový signál je to, co slyšíte, a naopak tuhle znělku slavné milionářské soutěže žel spartančtí fotbalisté ani letos nezaslechnou. A možná i z toho důvodu navíc právě dnes přišli o jeden z pilířů základní sestavy. Letenský klub totiž po čtyřech sezónách opouští další z pamětníků dvou posledních titulů, Asger Sørensen. Dánský střední obránce se vrací zpět do vlasti, kde bude hrát za FC Kodan. Zkušený 30-letý stoper podepsal na nové adrese smlouvu, která by měla trvat 3 roky. Už bez něj se tak budou muset Pražané obejít v dnešním zápase na hřišti nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno. Další novinky nejen ze sportovního dění pro vás chystáme do zpráv celou, tedy za 17 minut. Nenechte si je ujít.

0: Hráli jsme si Prince a po vlnách signálu jsme dopluli až téměř k 11. Za 2 minuty odbije, dáme si tím pádem aktuální zprávy v podání Lucky Koldové a i příští hodina bude plná muziky reprezentující 80. léto, FR David, New Order nebo Belinda Carlisle.
1: Signál rádio, doprava.
0: A jak to vypadá na silnicích, dálnice, lépe řečeno D8, 45. kilometr ve směru Teplice, tak tam havarovalo jedno osobní vozidlo, to znamená v těchto místech určitě nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásný sobotní den. Zpravodajskou relaci vám ze studia Signál Rádia přináší Lucie Koldová. Supermarkety Albert a nově také Lidl umožňují zákazníkům platit za nákup přímo z bankovního účtu na účet obchodníka, a to bez použití karty či hotovosti. Nová metoda má rozšířit možnosti placení a zároveň řetězcům snížit náklady spojené s poplatky za karetní transakce. O jejím zavedení uvažují i další obchodní řetězce. Páteční bouřky zaměstnaly hasiče po celém Česku. Během 7 hodin vyjížděli k 370 událostem, nejčastěji kvůli spadlým stromům a zatopeným místům. Na Kutnohorsku museli kvůli nepříznivému počasí evakuovat 2 dětské tábory, v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku pak dalších 18 lidí poté, co silný vítr začal posouvat jejich stany. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varoval v pátek hlavní koordinátor OSN pro ebolu Julien Arnaud. Podle agentury AFP se při nynější epidemii nakazilo už přes 5 000 lidí a za 3 měsíce jich okolo 2 500 zemřelo. Epidemie je tak nejhorší v historii země.
0: Co se děje v regionu?
1: Deštivější bude hlavně sobota, kdy se zejména v severní polovině Česka objeví déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Během odpoledne začnou srážky i oblačnost ustupovat a neděle už má být převážně jasná a beze srážek. S novým týdnem se bude postupně oteplovat. Ve středu se může rtuť teploměru vyšplhat až k 30 stupňům.
0: Sport.
1: Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou z USA porazila 3-6, 6-4 a 7-6. V boji o finále narazí na další Američanku Coco Gauffovou nebo Ukrajinku Martu Kostukovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dneska oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména na severu území se ojedinělé objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13, v Jeseníkách a v Beskydech až 17 stupňů. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den a těším se na vás zase za hodinu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: My se taky budeme moc těšit, Lucko. Moje jméno je Lukáš Blaha a zanedlouho se ode mě dozvíte, jaký pořad na naší zpřízněné Prima televizi už od pondělí chystá nové díly. Zatím třeba Belinda Karla, ať máte senzační víkendové dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Máte ten správný víkendový signál a já mám na oplátku vynikající zprávu pro všechny příznivce vaření a tak trochu i různých intrik mezi soutěžícími. Po letní pauze vyplněné reprízami se totiž na obrazovky televize Prima vrací s novými díly show Prostřeno, co za neuvěřitelné pokrmy. Zase každé všední odpoledne premiérovi, ať už obyčejní lidé nebo různé celebrity připraví, si můžete užít už od pondělí. A navíc, jestli vlastníte streamovací službu Prima Plus, tam bude vždy první den v týdnu k dispozici hned pětice nových epizod. To zas bude šmejděníčko, šmejdění.

0: víkendovém signál rádiu Whitney Houston, krátce po půl 12. Step by step a my tím pádem přesně takhle krok za krokem míříme k dnešnímu podvečeru.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Čečele, chudák ženská, víte, Whitney Houston, kdyby nenarazila na Bobbyho Browna, možná by tady ještě byla.
0: To jsou takový ty jako osudový záležitosti, oni osudový setkání.
2: Oni stáhnou.
0: Bohužel jenom ne kalhoty, ale i celkově. Tak nějak. No nic. Tak
2: tohle... naušili zoba dobroty, který se obvykle nezobou.
0: Ano, přesně tak.
2: Tak, pojďme.
0: Ano, to je Martin tomu... Hovorka, mimochodem tady na druhé straně a jak jinak než moderátor, který pro vás bude mít i dneska po 18. hodině jeden žebříčkový speciál. Tak co v něm dneska speciálně?
2: Tak dneska v signálech světových hitparád se mrkneme na úplný finále 80. let, roku 89. Hmm. A pustíme si 10 největších hitů tak, jak bodovali právě koncem prázdnin 89. roku. Schválně naši posluchači se dozví, proč zpěvačka Deneck Sherry rozlomila cenu Brit Awards.
0: Aha,
2: rozlomila cenu.
0: Měla hlad.
2: No, nemůžu říct, to by potom nebyl důvod
0: právě,
2: ladit po dnešní.
0: To je pravda.
2: Mám tam i informaci o tom, jaký konflikt měla zpěvačka Cher s americkou armádou.
0: Aha,
2: a taky co dělal v roce 89 David Hasselhoff u Braniborské brány.
0: To už asi tušíte. Takže odkud ten žebříček přesně? Si říkal 89?
2: Světový, sumárum celý svět.
0: To je dobře.
2: V statistiku jsme udělali prostě a vyšlo z toho 10 největších hitů a myslím, že se bude i trošku tančit dneska. Jo. Trošku dánzu dneska bude.
0: A je na co se těšit. Tak jo, Martine, já se těším moc. Já si tě pustím, to ti můžu slíbit.
2: Tak jo, to je škoda, že si nemůžu pustit já sám sebe. Já tady budu, viď, ale...
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
4: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: závěrem sobotního dopoledne na Signálu, ale ještě v něm zvládneme roztočit pásku z magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zpívat nám bude mnichovský rodák Manfred Aloise Geet, který se ovšem proslavil s uměleckým jménem Fancy. Z našeho éteru určitě znáte jeho největší hit Flames of Love, taky debutový single, který se jmenoval Slice Me Nice, a tohle je hned ten druhý, který v roce 1984 bodoval po něm. Taková ochutnávka toho, co od nás dostanete jako každou sobotu i dnes ve večerní 80s party. To je Fancy a Chinese Ice.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

0: Richo Miller nás na vlnách signálu dostal až málem k 12. hodině. Dáme si tak polední zprávy, které připravila Lucka Koldová a po nich Bonnie Tyler, Rod Stewart nebo Bee Gees. Zkrátka ty nejlepší věci, které se urodily v osmdesátkách.
1: Signál rádio doprava.
0: A co se nám zrodilo na silnicích? Pražský okruh, 82. kilometr ve směru Ruzyně, potažmo D7, tam jsou v sobě dvě osobní auta, dvě osobní vozidla se střetla i na D1, 318. kilometr ve směru Ostrava. Na silnici 16, 89. kilometr na trase Jičín Mladá Boleslav u druhého zmíněného města, tak tam došlo rovněž ke střetu dvou osobních vozidel a ještě máme dvě osobní auta v sobě v Praze v ulici v Holešovičkách. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné poledne. Je sobota 22. srpna a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala Technická správa komunikací. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Při nehodě auta na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho dva těžce. Záchranáři všechny zraněné převezli do nemocnice v Hradci Králové a Pardubicích. Před berlínskou klinikou Am Urban odhalili aktivisté za práva LGBT plus komunity pamětní desku Češce Doře Richterové, průkopnici operativní změny pohlaví. Právě v této nemocnici dokončila v roce 1931 sérii zákroků a stala se první známou osobou ve světě, která podstoupila úplnou operativní změnu pohlaví. Po nástupu nacistů uprchla do Československa, po odsunu v roce 1946 se usadila v Bavorsku, kde o 20 let později zemřela.
0: Co se děje v regionu?
1: Do policejního vozu narazil v noci zpátku na sobotu řidič v Brněnské ulici poblíž obchodního centra Chodov v Praze. Hlídka v tu chvíli na místě prošetřovala jinou dopravní nehodu. Oba policisté se při střetu zranili. Následně byli převezeni do nemocnice. Dechová zkouška u řidiče podle agentury Aktu.cz ukázala 2,3 desetiny promile alkoholu.
0: Sport.
1: České hokejistky podlehly ve druhém utkání na prvním turnaji Eurohockey Tour v Klotenu Švédsku 2-4 a zůstávají bez bodu. Ve středu prohrál náš tým s Finskem 1-3. V posledním duelu se utkají Češky v sobotu od 15 hodin s domácím Švýcarskem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména na severu se ojediněle objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, ten v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů Celsia. Další zpravodajská relace je za námi. Pokud právě obědváte, přeji vám dobrou chuť a příjemný poslech naší 80kové hudební vlny.
0: Signál Rádio.
2: Děkujeme, Lucko, 12 hodin k ním 3 minuty, parádní 22. srpnové už odpoledne vám přeje Lukáš, speciálně pak Bohuslavům majícím dneska svátek a vy všichni se ode mě za pár chvil dozvíte, na co si dát pozor, aby vás nevyloučili z letadla a nezůstali jste potom alone jako ty Bee Gees.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tůňo, doznívá víkendový signál se line k vašim uším. Kdybyste měli chuť, dejte nám klidně vědět třeba přes naší mobilní aplikaci, jestli jste během letošních prázdnin cestou na dovolenou zažili něco bizarního nebo naopak příjemného. Snad to nebyla taková událost, jaké se dočkali lidé z letadla, které mělo namířeno z florického Orlanda do kalifornského San Diego. Palubní personál tohoto Boeingu společnosti Alaska Airlines totiž musel ze zmíněného Aira těsně před startem vyloučit ženu, která využila zpoždění spoje a začala náhle z uličky pronášet hlasité kázání. Chtěla jim osvobodit cestující, kteří nejsou věřící, od démonu. No tak já myslím, že už chybí jen, aby se v letadle někdo jel prodávat hrnce seniorům.

0: Minuta chybí do půl jedné z víkendového signálu rádia Erasure Stop. My rozhodně nemáme v úmyslu zastavovat další osmdesátky, proto budou v nejbližších okamžicích Aneka nebo Crowded House, ale přesto malá připomínka, že 22. srpna jsou v kalendáři Bohoušové a taky Světový den rostlinného mléka. Tak jestli nemáte nějakou intoleranci, tak si k odpolední kávičce po obědové klidně nějakou tu kapku dejte. No a dobré odpoledne k tomu mějte, to je jasná věc.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: 4 minuty před 1:15 už míří moje směna do konce na signálu, protože připraven je Áda Adam. Ahoj, Ádo.
1: Ahoj, Luky, ale znáš to, když něco končí, tak něco nového začíná.
0: Přesně tak, takhle je potřeba to v tom životě brát. Já se tě musím zeptat, hrál jsi někdy na eskalátoru? Jako, bavilo ti ty tlačítka tam?
1: Jo, takhle.
0: Takhle jsem to myslel. Já jsem nemyslel, nebo takhle. Samozřejmě jsou i takový ty hry, jako že se běhá proti, jako
1: ano,
0: že,
1: ano,
0: no,
1: ano.
0: To taky. Ale teď jsem měl na mysli takový vyloženě, jak jsou dole.
1: Jo, vím, ale to jsem nikdy neudělal. Teda mý spolužáci ze základní školy, ano, nebudu prozrazovat samozřejmě, ale já osobně ne.
0: Mě to fascinovalo, já jsem jednou vypnul takhle schody.
1: Jej.
0: Bylo to kdysi dávno v jednom obchodním centru, ale dobrý, jako nikdo nespadnul, je to dobrý. Já na to narážím proto, protože jsem tady objevil článek, ve kterém se píše o 6letém chlapci, který vyjel po madle eskalátoru, víš, jako z druhé strany,
1: ano, ano.
0: Do 6metrové výšky a málem se zřítil. Naštěstí mu tam pomohl ostraha toho obchoďáku a sundala ho. No. Takže mělo to dobrý konec.
1: To se mi naštěstí nikdy nestalo. Já mě vždycky lákalo, když jsem byl nahoře, že bych to sjel.
0: Jo,
1: potom. Ale
0: oni jsou tam nějaký výstupky. To bych ti úplně nedoporučil.
1: No, já jsem si to taky úplně nedoporučil a dobře jsem udělal.
0: Ano, taky tady a hlavně seš tady ještě se svým hlasem, protože...
1: Právě. Já jsem si říkal, že zrovna dneska bych to neměl dělat. Abych tady neměl fistulku.
0: Přesně. Tak Áda, bez fistulky po 13. hodině. Lukáš Bláha se loučí a těším se na vás zase zítra ráno po 8. Ahoj.

0: Hladíte sobotní vysílání Signál Rádia. Teď se podíváme na to, jak to vypadá na silnicích. V příští hodině pro vás budou další skvělé hity. Hrát nám tady budou například OMD, Queenie nebo Madonna. Užívejte si s námi společně 80kové léto.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pražský okruh hlásí nehodu na 26. kilometru ve směru na D7. Měl by tam být kvůli tomu hustý provoz, tak buďte opatrní při projíždění. Pohodovou jízdu za volantem vám přeje Signál Rádio. Na, na, na.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled událostí. Pohodovou sobotu 22. srpna vám přeje Lucie Koldová. Vláda chce letos navýšit částku na boj se suchem, řekl ministr zemědělství Martin Šebestián na Národních dožínkách. Nyní ročně stát dává na opatření proti suchu 20 miliard korun. Hodnotu zamýšleného zvýšení ministr neuvedl. Národními dožínkami dnes pokračuje v Českých Budějovicích veletrh Země živitelka. Omezení některých bankovních služeb čeká o víkendu klienty Raiffeisen Bank a banky Creditas. Kvůli plánovaným odstávkám nebude dočasně dostupné internetové ani mobilní bankovnictví. Výpadky mohou podle informací obou bank trvat až do neděle. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní.
0: Co se děje v regionu?
1: Turistika patří k nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám Čechů. Věnuje se jí téměř polovina lidí a 38% vyráží na výlety několikrát do měsíce. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti následované památkami a horami. V Praze kraluje návštěvnosti Pražský hrad, který loni přilákal přes 2,7 milionu lidí. Mezi nejvyhledávanější cíle patří také Pražská zoo.
0: Sport.
1: Tenistku Sáru Bejlek čeká v semifinále v Cincinnati Američanka Coco Gauffová. Světová čtyřka a vítězka dvou Grand Slamů si zápas s českou senzací turnaje zajistila po výhře 6-2, 6-2 nad Ukrajinkou Martou Kostukovou. Boj o postup do finále je na programu v neděli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle bude jasná až polojasná, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Užijte si zbytek víkendu a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio.
2: Pěkné a klidné odpoledne na Signál Rádio, kde se už za pár minut vydáme s kolegyní Lucí Sinkovou na zajímavé místo, které se na jeden den otevírá veřejnosti. Mezitím nám nebude chybět hudba z 80. let, kterou vás bude provázet moderátor Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio. Jestli vás zajímá, kde se v Česku přijímají důležitá politická rozhodnutí, dnes máte možnost nahlédnout přímo do Strakovy akademie v Praze. Historická budova, která je běžně sídlem vlády, se na jeden den otevírá veřejnosti. Pozve nás tam kolegyně Lucie Sinková.
1: Je to tak, zcela netradičně si můžete projít reprezentační prostory, historické sály, ale taky přilehlou zahradu a podívat se tak na místa, kam se běžně člověk nedostane. Součástí programu je také povídání o historii Strakovy akademie a fungování úřadu vlády. Prohlídky jsou určené úplně pro všechny, kteří chtějí poznat jednu z nejvýznamnějších pražských budov trochu jinak. Tak dorazte.
0: Luci, děkujeme. Teď už se svého mikrofonu ujímá Šer.

0: Odpoledne trávíte s OMD na vlnách Signál Rádia, kde nás budou začátkem víkendu provázet například ještě House Martins, Annie Lennox nebo Samantha Fox. K tomu si už za pár minut povíme, co nás čeká v zítřejším povídání o Praze s kolegou Davidem Černým. Tak držte signál.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádia.

Společnost vám dělá odpolední signál rádio, které bude zítra opět ve znamení poutavého vyprávění Davida Černého o Praze. Tentokrát se vydáme k lužickému semináři, kde najdeme Vojanovy sady. Jedná se o nejstarší částečně zachovalou zahradu v naší metropoli. Založená byla jako klášterní a každého návštěvníka tady upoutá nezvyklá stavba. Jde o kapli svatého Eliáše, která vypadá jako králíková jeskyně. V její kryptě se ukrývá jedno z nejtemnějších tajemství. Jestli chcete znát příběh černé mumie a zázraku, který se tu stal, poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signále Rádiu.

0: Hodiny Signál Rádia ukazují 14. hodinu a to znamená, že je pravý čas na dopravní novinky a na zprávy. Po nich budou následovat další skvělé osmdesátky, budou nám tady hrát například Michael Jackson, Duran Duran nebo Roxette.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru na D7, kde by měl být kvůli tomu neprůjezdný levýzdní pruh. Dávejte si tam na sebe pozor, Signál Rádio vám přeje bezpečné jízdy za volantem.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou sobotu 22. srpna. Přehled událostí s Lucí Koldovou právě startuje. Výdaje na humanitární dávku pro ukrajinské uprchlíky i počet jejich příjemců meziročně klesly o pětinu. Za první pololetí úřady práce vyplatily 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než loni. V pátek večer po vydatném dešti vystoupaly hladiny říček Botič v Nuslích a Rokytka v Libni na první povodňový stupeň. Ve Vídeňské ulici v Krči byl zatopený podjezd. Autobusy městské hromadné dopravy jezdily odklonem. Zpoždění kvůli silnému dešti a větru nabírali i vlaky pražské integrované dopravy. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě zatím nebyla oznámena.
1: Co se děje v regionu?
3: Pražské nemocnice hlásí nedostatek krve, například fakultní Thomayerova nemocnice vyzývá dárce především skupin 0- a 0+. Rádi tu ale přivítají i dárce s jinými krevními skupinami. Podobná je situace také v pražské ústřední vojenské nemocnici. U obou RH skupin A i 0 je nedostatek označený jako akutní a chybí také krev skupiny B. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. V Brně na úvod základní skupiny B porazili Řecko 3-1, po setech 25-14, 23-25, 25-15 a 25-20. Dnes od 19 hodin čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Podle meteorologů bude dneska oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu se ojediněle objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v tisíci metrech na horách kolem 13, v Jeseníkách a v Beskydech až 17 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí. Na řadě je opět osmdesátková hudební vlna. Krásný den.
1: Signál Rádio.
0: Tohle je Signál Rádio, které vám přeje pohodový víkend, který bude také ve znamení dalších úžasných hitů 80. let. A jelikož máme v kalendáři 22. srpna, tak přejeme všechno nejlepší k svátku Bohuslavům. Od mikrofonu vás zdraví a dádám.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hladíte vlny, signál rádia, šmejdiníčko, šmejdiní. Tenhle výraz jste určitě slyšeli a patrně ještě uslyšíte, protože Prostřeno je zpátky. Už od 24. srpna na vás každé všední odpoledne na Primě čekají premiérové díly plné napětí, taktiky, ale také zajímavých receptů. Kdo si nakonec odnese výhru a dá se naplánovat cesta za vítěznou sumičkou a do jakých krajů se tentokrát štáb vydá, jaké celebrity navštíví, to vše bychom se měli brzy dozvědět. Nezapomeňte také, že každé pondělí bude prý 5 nových dílů na Prima Plus. Více informací k tomu najdete také na našich webovkách www.signalradio.cz.

0: To byl Michael Jackson na Signal Radio, které pro vás hraje to nejlepší z 80. let. Ještě do konce této hodiny se můžeme těšit na další známé hvězdy, jako je například Phil Collins, ABBA nebo Simple Minds. Už za pár minut si také povíme o jednom cestovatelském trendu, který je jako ze sna. Tak zůstaňte na ladění.
1: Na Signal Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Na Signál Rádiu jsme si hráli ABO. Cestování provází různé novinky a trendy. Jedním z nich je úplně snový. A to doslova. Jedná se o spánkovou turistiku, pro kterou je absolutní prioritou odpočinek a bez pochyby právě spánek. Není to ale jen a pouze o pohodlí na vaší dovolené. Váš cestovatelský zážitek by měl být postavený primárně na tom, abyste si zlepšili vaši kvalitu spánku a případně abyste se naučili lépe tento proces vykonávat. V balíčku tak prý většinou máte různé lázeňské procedury, speciální stravu, čaje, vůně a veškerý komfort ubytování. Ať už vyrazíte za spánkem anebo prostě jen za odpočinkem do nové zajímavé destinace, nezapomeňte, že pomocí naší mobilní apky Signál Rádia můžete mít vaše oblíbené osmdesátky stále při sobě.

0: Jste ve společnosti Signál Rádia, kde nás tady čekají odpolední zprávy a po nich nám vysílání obohatí další jedineční interpreti z osmdesátek. Budou nám tady hrát například Sandra, Matthew Balder nebo Fine Young Cannibals.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte v ulici Pohořelec v Praze, kde proběhla srážka dvou osobních aut. Hlavní město pak hlásí nehodu dvou osobáků i v ulici Moravská, kde si taky dávejte na sebe pozor. Šťastné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čas běží, události nepočkají. Lucie Koldová vás vítá u dalšího zpravodajského přehledu Signál Rádia. Opravovaný most Šmejkalka na dálnici D1 v pátek večer ve 22 hodin uzavřela zátěžová zkouška. Dálnice byla zavřená mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Řidiči po mostu od dnešních 6 hodin ráno opět projedou. Zkouška bude pokračovat i v noci z dneška na neděli. Vstupenky na letošní hip-hop camp, který pořadatelé zrušili v podvečer zahájení, zůstanou platné na příští ročník, uvedl organizátor akce Radek Maliník. Podle něj je hlavním důvodem zrušení letošního festivalu to, že se prodalo jen 2200 vstupenek a organizátoři počítali s 5 až 6 tisíci návštěvníky. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa může prozatím pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě. Soud tím pozastavil rozhodnutí nižší instance, které další výstavbu zablokovalo. Informuje o tom agentura Reuters. Prezident Trump páteční rozhodnutí soudu uvítal.
0: Co se děje v regionu?
1: Uzavření stanice metra A Flora potrvá podle mluvčího dopravního podniku Praha Daniela Šábíka o 3 měsíce déle. Pro cestující bude zastávka Flora zpřístupněna na místo letošního prosince až příští rok v únoru. V lednu příštího roku dojde k uzavření stanice metra Hradčanská, a to kvůli výměně již dožívajících eskalátorů.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté prohráli na přípravném turnaji Super Cup v Hamburku s domácím Německem 82-115. V sobotu se utkají o třetí místo s Tureckem, které podlehlo Chorvatsku 94-95. Co stálo za prohrou podle kouče Luboše Bartoně?
2: Tak určitě kvalita soupeře. Myslím si, že jsme se snažili hrát naši hru celý zápas, ale do poločasu soupeř neúplně trefoval, což nám dávalo trošku nějakou šanci. My naopak ano, no a po přestávce to bylo naopak.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména pak na severu se ojedinělé objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13, v Jeseníkách a v Beskydech až 17 stupňů. Pro tuto chvíli zprávy končí. Díky, že jste byli s námi. Krásnou sobotu a pohodový den.
0: Signál Rádio.
3: Víkendový poslech vám zajišťuje Signál Rádio, kde už za pár minut vyrazíme za vínem na Slovácko. Více k tomu prozradíme po dalších úžasných hitech 80. let. Od mikrofonu vám hezký poslech přeje Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: vámi je Signál Radio, kde se vydáme za atmosférou tradičního vinařství.
1: Hezký dobrý den. Na Slovácku v úrodné krajině Polí, Luk a Vinic najdete unikátní vinařskou osadu Petrov Plže. Malebné sklepní uličky s typickými bílomodrými sklípky patří k nejhezčím ukázkám lidové vinařské architektury u nás a lákají návštěvníky nejen z celé republiky. Přijet sem můžete za atmosférou tradičního vinařství, sklenkou dobrého vína, jen na krátkou příjemnou procházku. Areál vinných sklepů najdete v obci Petrov nedaleko města Strážnice na jihovýchodní Moravě, jen kousek od hranic se Slovenskem. Sklepní ulička leží na okraji obce hned u vlakového nádraží. Pohodlně se sem dostanete autem, zaparkovat lze přímo u sklepní lokality. A v neposlední řadě jsou Plže i oblíbenou zastávkou na kole. V okolí vedou totiž pohodové cyklotrasy. Vinařská osada Plže patří k nejcennějším vinařským lokalitám na Moravě. Jde o soubor 63 historických vinařských objektů různého stáří, které dohromady tvoří 3 ulice a 2 malá náměstí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Ladíte odpolední vlny Signál Rádia, které vám přeje klidný víkend, který je jako dělaní na to úžasnou hudbou ho strávit tady s osmdesátkami. A pro osvěžení tady budeme mít například ještě Erasure, Frankie Goes to Hollywood nebo R.E.M.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signal Radio jsme si hráli tu nejlepší muziku z dob minulých, se kterou budeme i nadále pokračovat. Teď si ale povíme o soutěži, která nás čeká zase od pondělí.
1: Ano nebo ne? Na Signal Radio.
0: S hrou Ano nebo ne budeme od pondělí do pátku hrát o rodinné vstupenky, které můžete využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Vstupenky jsou určené pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let a mají platnost do konce roku 2026. Stačí každé všední ráno dobře poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte výzvu od našeho moderátora, na nic nečekejte a volejte rychle do našeho studia na linku 910 260 910. Na soutěžní otázku budete pak moc odpovědět pouze ano nebo ne. Zkrátka jediné správné slovo a výhra může být vaše. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno.

0: víkend strávíte na vlnách Signál Rádia a ještě než si Lucie Koldová nachystá zprávy, podíváme se na aktuální dopravní situaci. Po odbytí 16. hodiny se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z 80. V našem playlistu bude například Pet Shop Boys, Jennifer Rush nebo Nick Kershaw.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Prála si nehodu v ulici Štěpánská, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Projeďte tam opatrně. Šťastné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Když slyšíš tohle,

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Signál Rádio, zprávy.
5: Je sobota 22. srpna a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám od mikrofonu přeje Lucie Koldová. Podle evropských výhledových modelů ECMWF a C3S čeká Česko s největší pravděpodobností mírnější zima, než bývalo v minulosti obvyklé. Jeden z modelů dokonce uvádí až 100% pravděpodobnost, že teploty překročí historický průměr. Pád malého letadla v Chorvatsku, o kterém jsme vás už informovali, si vyžádal 2 lidské životy. Stroj letěl z České republiky a zřítil se poblíž přístavního města Zadar. Těla obětí byla nalezena večer. České ministerstvo zahraničí nyní potvrdilo, že mrtví nebyli Češi. Své 117. narozeniny oslavila v pátek Britka Ethel Cutterem, která je nejstarším žijícím člověkem na světě. V současné době žije v pečovatelském domě v hrabství Surrey nedaleko Londýna. Tento titul drží od loňského dubna, kdy zemřela Brazilka Iná Canabaro Lukásová.
4: Co se děje v regionu?
5: Piráti během léta pořádají v pražských ulicích předvolební koncerty, při kterých známými českými písněmi oslovují voliče. Vystoupení ale předem nenahlásili svazu, který zastupuje autory a spravuje práva k jejich hudebním dílům, protože je považovali za běžné po uliční hraní. Po upozornění potřebné licence k proběhlým akcím vyřešili a u dalších chtějí repertoár hlásit předem. Tour má pokračovat až do 3. října.
4: Sport.
5: Fotbalisté Ústí nad Labem ve šlágru 5. kola 2. ligy porazili pražskou Duklu 3-1 a jsou o bod druzí za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce 3. Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších pátečních zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1.
4: Signál Rádio, počasí.
5: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména na severu se ojedinělé objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Neděle bude naopak jasná až polojasná, během dne přechodně zatažená. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na jihovýchodě území až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Další přehled událostí je za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
4: Signál Rádio.

0: Martin Hovorka, který nám poví, o čem budou signály světový hitparád tentokrát. Tak mějte naladěné, Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné odpoledne na Signál Rádiu, kde už je kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl něco o dnešním vydání Signálu světových hitparád od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Krásné odpoledne i ode mne, doufám, že už i tam u vás svítí žlutej punťa a že máte dobrou náladu, jak se nám ta obloha krásně vybírá. Každopádně já se na vás budu těšit dneska v 6 hodin večer tady na Signál Rádiu, protože vás provedu dalším dílem Signálu světových hitparád. Tentokrát nás čeká desítka největších celosvětových hitů na konci prázdnin roku 1989. A dozvíte se třeba, proč zpěvačka Nene Cherry rozlomila Vejpůl cenu Brit Awards. Také si řekneme pár slov o konfliktu, který měla zpěvačka Cher s americkou armádou, a dokonce i zabrousíme do Berlína a povíme si, co dělal David Hasselhoff u Braniborské brány. Tak tohle všechno a možná i něco víc se dozvíte po 18. hodině, pokud si naladíte další díl Signálu světových hitparád. Moc se na vás těším, jsem Martin Hovorka a přeju vám krásnou sobotu.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.

0: máte naladěné Signál Radio, kde nám zněli Rádce Fred. Chtěli byste nás poslouchat po celém Česku? Můžete například přes digitální technologii DAB+ s kvalitním zvukem a bez šumění. Ještě v této hodině nám tady budou kvalitně hrát například Bengals, Eurythmics nebo Elton John s Kiki Dee.
1: Nevíte, co se sobotním večerem? A

0: přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Eurythmics opouštějí mikrofon Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer s další specialitou na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát se s naším magičem času vydáme do roku, kdy do kin přišel Oscarový snímek Amadeus od Miloše Formana, a to do roku 1984. Ve stejném roce španělský zpěvák pod uměleckým jménem Ivan vydal hit Fotonovela, který se stal mezinárodním fenoménem. No a my ho máme právě teď na našem magneťáku. Tak si společně s námi vychutnejte další specialitu, která se kdysi nahrávala na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Posloucháte Signál Radio, kde bude opět chvilka pro zprávy. Těšit se pak můžete na další parádní muziku. Budou nám tady znít například Alphaville, Madonna nebo Heart. Hrajeme pro vás to nejlepší z osmdesátek.
1: Signál Radio, doprava.
0: Prohlásí nehodu v ulici na Hřebenech 2, kde proběhla srážka dvou osobáků. Projíždějte tam opatrně. Bezpečné cesty přejeme ze studia Signál Radia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásný sobotní den. Zpravodajskou relaci vám ze studia Signál Rádia přináší Lucie Koldová. Supermarkety Albert a nově také Lidl umožňují zákazníkům platit za nákup přímo z bankovního účtu na účet obchodníka, a to bez použití karty či hotovosti. Nová metoda má rozšířit možnosti placení a zároveň řetězcům snížit náklady spojené s poplatky za karetní transakce. O jejím zavedení uvažují i další obchodní řetězce. Páteční bouřky zaměstnaly hasiče po celém Česku. Během 7 hodin vyjížděli k 370 událostem, nejčastěji kvůli spadlým stromům a zatopeným místům. Na Kutnohorsku museli kvůli nepříznivému počasí evakuovat 2 dětské tábory, v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku pak dalších 18 lidí poté, co silný vítr začal posouvat jejich stany. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varoval v pátek hlavní koordinátor OSN pro ebolu Julien Arnaud. Podle agentury AFP se při nynější epidemii nakazilo už přes 5 000 lidí a za 3 měsíce jich okolo 2 500 zemřelo. Epidemie je tak nejhorší v historii země.
0: Co se děje v regionu?
1: Deštivější bude hlavně sobota, kdy se zejména v severní polovině Česka objeví déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Během odpoledne začnou srážky i oblačnost ustupovat a neděle už má být převážně jasná a beze srážek. S novým týdnem se bude postupně oteplovat. Ve středu se může rtuť teploměru vyšplhat až k 30 stupňům.
0: Sport.
1: Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou z USA porazila 3-6, 6-4 a 7-6. V boji o finále narazí na další Američanku Coco Gauffovou nebo Ukrajinku Martu Kostukovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dneska oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky. Zejména na severu území se ojedinělé objeví i bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v 1000 metrech na horách kolem 13, v Jeseníkách a v Beskydech až 17 stupňů. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den a těším se na vás zase za hodinu.
0: Signál Rádio.
2: Pěkný podvečerní čas na Signál Rádio, kde odbyla 17. hodina, která bude doprovázená naší úžasnou hudbou 80. let. K tomu si už za pár minut povíme o dnešním večeru, který můžete strávit na velmi vzácném místě s jedinečnou historickou atmosférou. Áda Adam vám přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio, dnešní večer je opravdu něčím výjimečný. Můžete ho totiž strávit na dost netradičním místě, a to přímo na hradě nebo zámku. Dnes 22. srpna se koná takzvaná Hradozámecká noc, která dává příležitost zažít jedinečnou atmosféru a bohaté zážitky za branou našich památek. Zapojeny jsou desítky hradů a zámků po celé republice a vy tak máte výjimečnou možnost navštívit dechberoucí lokace i posetmění a rozloučit se tak s končícími prázdninami ve velkém stylu. Stačí si jen vybrat. Signál Radio vám přeje krásný večer.

0: Alphaville nám zněli na vlnách Signál Rádia, kde nás bude už zítra večer čekat další zajímavý rozhovor. Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zazpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jaký Arabela změnila život a kam jí nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku. Co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor kolegyně Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou už zítra na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Máme je Signál Rádio, kde pomalu opouštím zdejší mikrofon, protože mě u něj vystřídá kolega Martin Hovorka a jeho signály světový hitparád 80. let. Tentokrát nabídnou světový žebříček z konce prázdnin roku 1989. Uslyšíte nejen 10 největších hitů té doby, ale také vám prozradíme, proč zpěvačka Nene Cherry rozlomila cenu Brit Awards, jaký měla konflikt Cher s armádou USA, nebo co dělal David Hasselhoff u Braniborské brány. Poslouchejte od 18 hodin naše Signál Rádio. Těší se na vás Martin Hovorka.

0: Pretenders s námi byli na Signál Radio, kde už se v příští hodině můžeme těšit na signály světových hitparád 80. let s Martinem Hovorkou. Ještě naposledy se ale vydáme na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Našenou nehodu máme v ulici Klapálkova v Praze, kde proběhla srážka dvou osobáků. Pozor si v hlavním městě dávejte i v ulici Ortenovo náměstí, nebo také na nehodu v ulici Modletická. Ada Adam se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a těším se na vás zase zítra odpoledne. Ahoj!
1: Chcete mít Signál Radio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Radio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál Radio hraje osmdesátky.
2: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji. Ahoj.
3: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
1: Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Radio. Zprávy.
4: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled událostí. Pohodovou sobotu 22. srpna vám přeje Lucie Koldová. Vláda chce letos navýšit částku na boj se suchem, řekl ministr zemědělství Martin Šebestián na Národních dožínkách. Nyní ročně stát dává na opatření proti suchu 20 miliard korun. Hodnotu zamýšleného zvýšení ministr neuvedl. Národními dožínkami dnes pokračuje v Českých Budějovicích veletrh Země živitelka. Omezení některých bankovních služeb čeká o víkendu klienty Raiffeisen Bank a banky Creditas. Kvůli plánovaným odstávkám nebude dočasně dostupné internetové ani mobilní bankovnictví. Výpadky mohou podle informací obou bank trvat až do neděle. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní.
1: Co se děje v regionu?
4: Turistika patří k nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám Čechů. Věnuje se jí téměř polovina lidí a 38% vyráží na výlety několikrát do měsíce. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti následované památkami a horami. V Praze kraluje návštěvnosti Pražský hrad, který loni přilákal přes 2,7 milionu lidí. Mezi nejvyhledávanější cíle patří také Pražská zoo.
1: Sport.
4: Tenistku Sáru Bejlek čeká v semifinále v Cincinnati Američanka Coco Gauffová. Světová čtyřka a vítězka dvou Grand Slamů si zápas s českou senzací turnaje zajistila po výhře 6-2, 6-2 nad Ukrajinkou Martou Kostukovou. Boj o postup do finále je na programu v neděli.
1: Signál Radio, počasí.
4: Neděle bude jasná až polojasná, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihovýchodě Moravy až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Užijte si zbytek víkendu a zůstaňte naladěni s námi.
1: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
5: Dobrý večer, posloucháte Signál Radio. Mám radost, že se opět po týdnu slyšíme. Já jsem Martin Hovorka a provedu vás další retroparádou 80. let. Další retro žebříček je před námi. Ovšem, já vám musím říct, z jakého bude roku. To zatím nevíte. Každopádně mám takové 3 indicie, kterými se postupně k tomuto roku dostaneme, tak schválně pojďte hádat. V tomto roce byla odvysílána vůbec první samostatná epizoda, která odstartovala nejdelší animovaný seriál historie. První díl Simpsonů, kdy to bylo, víte, nevíte? No, tak další nápověda. V tomto roce svět zachvátilo šílenství kolem smyslného brazilského tance a stejnojmenného letního hitu kapely Kaoma. No a do třetice vyšla první kancelářská sada obsahující programy Word, Excel a PowerPoint. Byla první verze programu Microsoft Office. To všechno v roce 1989, milí posluchači.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
5: A taky Madonna měla písničky, třeba hned ta desátá nejúspěšnější v srpnu 89 se jmenovala Express Yourself. Hezký poslech.

0: Dobrý večer, tady je Signál Radio a my tu společně dneska prosvištíme, jak vypadala hitparáda v srpnu roku 1989 po celém světě. Takový celosvětový hudební žebříček tady pro vás mám, abychom si představili největší hity této planety. Na týden přesně před 37 lety, toto letí, 37 let zpátky se vracíme a bude to takovej fofr, stejně jako ta dnešní první písnička, což bylo 10. místo, a to Madonna a hit Express Yourself, tehdy jeden ze zásadních singlů 4. Madonina alba Like a Prayer. Mimochodem videoklip k tomuto hitu natočil významný režisér David Fincher a vlastně na tu dobu se jednalo o nejdražší videoklip. Nic dražšího do té doby nevzniklo a Madonna, přebyla to, chtěla, aby se o ní mluvilo, tak udělala drahý videoklip. No tak peníze na to měla, protože to byla jedna z těch nejúspěšnějších zpěvaček té doby. Takže jsme na konci 80. let, postupně se budeme prokousávat tím hudebním žebříčkem, ale teď mi dovolte, abych pustil 9. místo té doby. A to je skupina Soul to Soul a písnička Back to Life.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Skupina Soul to Soul a písnička Back to Life, oni získali cenu Grammy za písničku roku, ale v kategorii objev roku tehdy prohráli s duem Milli Vanilli, které později muselo svoji cenu vrátit, protože tam byl ten podvod s playbackem, což je zase jakoby jiný příběh, jiná historka, ale vlastně kdyby tehdy Milli Vanilli nevyhráli tu cenu Grammy za objev roku, tak tím vítězem byli Soul to Soul. Tak to jsou jedny ceny. A ještě jedny hudební ceny jsou provázány právě s kapelou Soul to Soul, a to Brit Awards. Čekalo se na to, že získají cenu Brit Award, a protože se tak nestalo, tak zpěvačka Neneh Sherry se rozhodla protestovat a rozlomila svoji vlastní sošku na půl a její polovinu darovala lídrovi skupiny Soul to Soul Jazzymu. Víš, taková jako skupina, taková jako zapadla, že jo, Soul to Soul, málo kdy se o nich mluví a tolik podpory od hudebních kolegů. No, byla to výjimečná kapela, to si pojďme říct. Takže za námi devátá nejúspěšnější písnička, na týden přesně před 37 lety celosvětově, hit Back to Life. No a teď si dáme ploužáček, teď si dáme něco, co pohladí, jak zmrzlinový sametový krém, postříkaný šlehačkou. A na tom, karamel. If you don't know, be my now, Simply Red.

Příjemný letní večer vám přejeme ze Signál Rádia. Osmá nejoblíbenější písnička v srpnu roku 89, tedy před 37 lety. Tak tohle byla čistá soulová romantika právě z konce 80. a řekl bych životní hit Mika Hacknella a skupiny Simple Red, který dokonce této kapele vynesl cenu Grammy, i když se jednalo o předělávku ze 70. let. V každém případě měl bych tady pro vás něco ze zákulisí, jak dáváme dohromady tento hudební speciál. Prostě vždycky vezmeme jeden zásadní žebříček z 80. let a ten vám kompletně přehrajeme. Takže dneska 10 největších hitů, jak bodovali ve světě před 37 lety na týden přesně. Tak, no jo, ale vy vezmete tu top 10 a pak samozřejmě já, protože jsem starý slídil, tak se dívám, co tam je dál v tom žebříčku, co vlastně nezahrajeme, protože to dáte 1 až 10, tlustá čára, to si pustíme a to, co je nad 10. místem, to už se do našeho vysílání vlastně nevejde a mě to vždycky mrzí. Tam jsou kolikrát takový jako pikantní písničky, které jsme třeba dlouho už neměli možnost ani slyšet, ani hrát, ani si poslouchat. A říkám, to by si ty posluchači naši zasloužili si poslechnout třeba tuhletu věc, takže pozor, přesně takhle to je, protože já jsem na 25. místě světového žebříčku hudebního objevil Donu Summer. Ona má takový ideální jméno, takový jako prázdninový letní jméno, Donna Summer, tak navíc prázdniny byť končí, jdou do finále, tak úplně bychom se teďka zasloužili poslechnout si nějakou písničku od Donny Summer. No a na konci 80. let v létě tato skvělá žena bodovala s písní I Don't Wanna Get Hurt a věřím, že pokud jste někdy byli na nějakým retro oldies večírku, tak tam tady ta písnička hrála a vy jste na ní kroutili svými boky. Tak pojďme si to zopakovat právě teď při poslechu Signál Rádia.

0: Rádio Výstroj času nás právě dnes přenesl do konce 80. let, kdy v létě 89 bodovala nekorunovaná královna diskoték Donna Summer. Možná, jak posloucháte tuhletu písničku, jak se říkáte, to je Kylie Minogue. No, není. Ale vůbec se nedivím, že si to myslíte, protože tady tu písničku produkovala stejně jako hity Kylie Minogue to trio producentů Stock, Aitken, Waterman. Celý velký producentský tým, který se staral o zvuk těch největších hitů konce 80. let.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.
0: Mám tu pro vás další hudební mňamku, tentokrát ze 7. místa celosvětového hudebního žebříčku. Tady je písnička Man Child a Nenek Sherry, další megahit. Další megahit, prázdnin 80.

0: Kdybyste tak tušili, jak Nenek Sherry skládala tuhle písničku.
1: In heavy doses.
0: To byl vlastně první hit, který Nenek Sherry složila od A do Z, písnička Man Child. A víte, jak se to stalo? Ona si pořídila takové ty základní klávesy Casio, které chtělo mít doma každé malé dítě, protože je prodávali v hračkářství. No a ona na těch klávesech zmáčkla každý tlačítko a nějak se jí podařila naprogramovat melodie, která z toho pak vylezla, a to byl právě ten základ pro písničku Man Child. Dokonce její nevlastní otec ji pochválil, protože dle jeho sluchu složila vlastně základ pro jazzový hit. Podobně ani netušila, protože ona do toho tak podobně jako bubnovala do těch tlačítek a vzešlo z toho tohle. Takovýhle mega hit, Man Child, ohromný hit léta roku 1989. Dokonce, když Nenek Sherry točila videoklip, tak jenom pár dní předtím se jí narodilo miminko, které ona v tom klipu tam držela v náruči, protože neměla hlídání a už vůbec to dítě nevydrželo samo o kus dál v kočárku. Jsme v roce 1989 a hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se jim dařilo na konci prázdnin, na týden přesně před 37 lety. A tady jsou další borci jménem Camouflage a my zazpomínáme právě teď na šestou nejoblíbenější písničku té doby. Tady je skladba Love is a Shield.
2: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Tohle to je šestá nejúspěšnější písnička před 37 lety. Love is a Shield, to jsou Camouflage, německé trio, pro které tady ta písnička znamenala absolutní vrchol jejich slávy a stala se nesmrtelnou klubovou klasikou. Navíc této kapele se svého času přezdívalo němečtí Depeche Mode, protože jejich zvuk byl tak věrnou a propracovanou kopií britských vzorů, že když písnička Love is a Shield běžela v rádích, tak spousta fanoušků si opravdu zpočátku myslelo, že slyší novou věc, novou písničku od kapely Depeche Mode. Tak jsou takový kamufláž, jsou vlastně takový Depeche Mode zvyše, dá se říct. Ne, ale ne, fakt jim to dobře hrálo a já bych teďka chvilku v tom Německu zůstal, protože my si trošku jako odskočíme od našeho dnešního žebříčku a dáme si jednu speciální píseň, která se tehdy tak vysoko v hitparádách nedostala, ale stojí za zmínku. David Hasselhoff, vlastně je zpívajícím hercem, který měl písničku Looking for Freedom a ta se stala takovou neoficiální hymnou pádu berlínské zdi a konce studené války, což je událost, která tady byla v roce 89. No a pro Němce má ta písnička, kterou uslyšíte, vlastně status naprosté legendy, protože David Hasselhoff měl písničku Looking for Freedom, vlastně velký hit roku 89. No a když padla berlínská zeď, ke konci roku 89, tak se připravoval velkolepý Silvestr, velké oslavy u Braniborské brány. No a 31. prosince 89, pouhých pár týdnů po pádu zdi, tak David Hasselhoff tady tu písničku zaspíval právě u Braniborské brány. Zpíval z kabinové plošiny obřího stavebního jeřábu, který ho vynesl vysoko nad jásající dav. Stálo pod ním možná dokonce i milion lidí z východního a západního Německa a zpívali spolu s ním. Na sobě měl blikající bundu, taky takovou tu šálu, co nosili hráči na klavír a prostě to tam vystřelil. Takže Looking for Freedom a asi jeden z největších hitů roku 89, už jenom podle toho názvu. Tak pojďme na to, David Hasselhoff, pojďme si to připomenout. One morning.

0: myslím, že David Hasselhoff ani nevěděl, jaký zásadní hit natočil na konci 80. Pro obyvatele východního bloku, kteří anglicky neuměli ani slovo, se najednou ze slova freedom, svoboda, stal symbol nového života a teď ta písnička pro ně měla hluboký emocionální význam. Dokonce během toho silvestrovského vystoupení, kdy David Hasselhoff zpíval u Braniborské brány, tak se začalo mluvit o tom, takový jako vznikl vtip v Německu, že zeď tu berlínskou zboural právě David Hasselhoff. Takže to byla písnička Looking for a Freedom. Já jsem se dokonce koukal na to jeho silvestrovské vystoupení teďka. Jsem si pouštěl ten záznam a normálně kolem jeho hlavy tenkrát proletěla rachejtle, odpálená rachejtle, což ho málem zranilo, ale on bez mrknutí oka zpíval tento hit dál. Prostě nenechal si ty 3 minuty, asi pro největší dav lidí zpíval, tak to si nechtěl nechat zkazit ani nějakou rachejtlí. Naštěstí se mu nic nestalo a on se opět potom mohl vrátit k natáčení Pobřežní hlídky. Takže David Hasselhoff, tohleto jsou signály světových hitparád a my jedeme dál.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: A teď něco pro všechny fanoušky zpěvačky Cher. Tady je písnička If I Could Turn Back Time na Signál Rádiu. Hezký večer.

0: Cher původně nechtěla tady tu písničku zpívat, měla pocit, že ta skladba je divná a autorka tohoto hitu, vlastně Cher, ukecala, seděla před ní na koleno a řekla: Cher, musíš, já věřím, že to bude hit. Takže ukecala, písnička natočená, no jo, ale pak se točil ještě videoklip a tam teda, to byl teda škandálek, to si pojďme říct, protože videoklip k tomuto hitu se natáčel na skutečné americké bitevní lodi za účasti stovek reálných námořníků. No a velení námořnictva dalo k natáčení svolení s tím, že půjde o vlastně vkusné video, skoro řekl bych až jako vlastenecké. No ale když Cher nastoupila na plac v průsvitném síťovaném overalu, pod kterým měla jen miniaturní černé plavečky, odhalující její potetovaný zadek, tak důstojníci byli v šoku. Tam nějaký ten zástupce námořnictva nařídil režisérovi videoklipu, ať jde zpěvačce říct, aby se převlékla. Ha, ten režisér to odmítl se slovy: víte co, byste jí to říct sám? Nikdo nenašel odvahu říct Cher, aby se převlékla. No, pak vlastně americká armáda vydala dekret, kterým navždy zakázala natáčení jakýchkoliv hudebních videoklipů na svých lodí. Tak vlastně Cher si může říct, že byla úplně tou poslední. Nicméně bylo to jako hodně odvážný videoklip, zejména díky kostýmu. A tady ta písnička se tak stala historicky prvním videoklipem, který hudební stanice MTV kompletně zakázala pro denní vysílání a klip se směl vysílat výhradně až po 21. hodině. No, tak tento zákaz samozřejmě zafungoval jako nejlepší možná reklama, takže písnička se stala okamžitě celosvětovým megahitem a je mi jasný, že vy všichni, kdo teďka posloucháte Signál Radio, tak už na YouTube hledáte tu skladbu, ten videoklip If I Could Turn Back Time, abyste se mohli podívat to video. Každý ho zajímá, ten potetovaný, pokerovaný Cherin zadek pod tím overalem, že jo?
1: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Martin Hovorka s vámi jako parťák pro tuto hodinu na Signál Radio. Tohleto je světový singlový žebříček z prázdnin 89. roku. Čtvrté místo Jason Donovan.

Největší teenagerský idol planety Jason Donovan a konec 80. let. Dokonce, když producent tohoto hitu nabídl Jasonovi tuto písničku Sealed with a Kiss, tak Jason netušil, že tady tu písničku už zpíval někdo před ním, tak se jako dmul píchou a říkal si, tyjo, taková pěkná písnička napsaná přímo pro mě, a to už ta písnička dávno byla čtvrtstoletí mezi lidmi, protože premiéru si jako taková odbyla už v první polovině 60. let. Tak to byl Jason Donovan a čtvrtá nejúspěšnější skladba celosvětově v srpnu roku 1989. Z nás za malý moment čeká ještě třetí, druhé a první místo, a teď otočíme de facto knoflíkem o 360 stupňů, protože vy slyšíte teďka celou hodinu, jak zněla hudba na konci 80. let, ale jak zněla muzika 10 let před, tedy na začátku 80. let. Takhle, to je úplně jiný zvuk, tyjo. Jak se to za těch 10 let proměnilo, ten hudební svět. Tohle to je Irene Cara, Fame, a já tady tu písničku hraju z jednoho prostého důvodu, protože my se za týden v tom našem dalším díle podíváme právě do hitparád z roku 1980. Tohle je ochutnávka.

0: Této zpěvačce zpívalo v roce 1980, což je rok, kam se podíváme za týden s dalším dílem Signálu světových hitparád. Mimochodem, když se natáčel klip k této skladbě Fame, tak natáčení způsobilo kolosální dopravní zácpy přímo v New Yorku. Tak i na toto téma se mrkneme za týden. Stačí si naladit náš další díl, naše další setkání, které to bude jako vždy v sobotu po 18. hodině. A pak také tu jsou signály světových hitparád na Signál rádiu ve středu od 21 hodin a to je čas, kdy vysíláme reprízu. Tak se na vás moc těším.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Dnes dorazíme celosvětový singlový žebříček ze srpna roku 1989 a na třetím místě před 37 lety byla zpěvačka Martika.

0: Posloucháte Signál Radio, toto je zpěvačka Martika a její obří letní hit roku 1989, se kterým vlastně ovládla prestižní americkou hitparádu Billboard Hot 100, protože samozřejmě pak následoval týden na konci prázdnin, kdy už Martika byla dokonce první. Toto bylo třetí místo, písnička Toy Soldier. Mimochodem, co je zajímavé, tak se tato zpěvačka postarala o jedno velké hudební překvapení, kdy na první místo nepustila tehdejší hit Madony, písničku Express Yourself. I tu jsme vám dneska hráli, ale samozřejmě hodně vzdálenou od prvního místa. Takže Martika to úplně zabetonovala, to první místo, a vlastně byl to její jediný single, který dosáhl na absolutní vrchol hitparády. Každopádně my jsme si Martiku hráli ze třetího místa, protože na něm se držela na týden přesně před 37 lety. A otázka je, kdo byl tehdy druhý a kdo byl první. Ha, dvě zásadní otázky, na které vám odpovím během pár minut.
1: Signál Radio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Dáme si něco veselýho, dáme si něco rychlýho, trošku si zatancujeme, tak odsuňte gauč, případně doufám, že máte místo i trošku za volantem, aby se mohli protáhnout, pokud nás posloucháte v autíčku. Na druhém místě celosvětového hudebního žebříčku před 37 lety Roxette.

0: Někdy stačí maličkost a stanou se velké věci z takové maličkosti a právě to se odehrálo v roce 1989, kdy jakýsi student vyrazil do Švédska na výměnný pobyt a tam slyšel v rádiu písničku She's Got The Look. Tak šel, koupil si album kapely Roxette, to se jmenovalo Look Sharp, to si odvezl domů a když měl nějaký volno mezi jako zkouškama, byly vánoční prázdniny, tak vzal tu kazetu, to album a donesl ho do lokální místní americké rozhlasové stanice. Moderátor vzal tu desku, pustil ji do éteru a do studia okamžitě volali stovky nadšených posluchačů. Ta písnička začala bleskově šířit po Spojených státech a stala se megahitem v Americe dřív, než tam vůbec oficiálně vyšla. A to jenom díky jako studentovi, že ten zázrak se jmenoval Dean Cashman, ten stál vlastně za úspěchem kapely Roxette ve Spojených státech. Tak super, super, druhé místo, nejúspěšnější písnička, druhá nejúspěšnější písnička celosvětově před 37 lety. A nám zbývá říci, co byla úplně ta největší hitovka tenkrát, na konci osmdesátek.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Já vám celou tuto hodinu na Signál rádiu pouštím největší hity, které budovaly o prázdninách v létě roku 1989. A když jsme v tomto roce, tak zbývá ještě dodat, že fanoušci hry Tetris opravdu slavili, protože se jejich hra dostala na Gameboye, na to přenosné zařízení, na kterém se hry daly hrát. Takový ten šedej stroj, Nintendo Game Boy. No a taky se objevil člověk, který se říkal Tim Barnes Lee a on jako první podal návrh na vytvoření celosvětové pavučiny, takzvaný WWW, World Wide Web. Prostě základ internetu tam byl v tom 89. roce. No a taky se hrály romantické melodie, romantické písničky. O jednu z nich se postaral Richard Marx. On dokonce napsal milostný dopis. Nechal ho válet se u sebe v pracovně na stole, až tam přišla jeho kolegyně, ta hodila očkem a říká, počkej, to je dobrý, to bys měl naspívat, tady ten text z toho milostného dopisu. Tak Richard Marx se chvíli ošíval a pak do toho šel a vznikla z toho největší romantická hitovka prázdnin 89. roku celosvětově. Takže tady je Richard Marx na Signál rádiu, já vám přeju hezký večer a uslyšíme se opět za týden. Signál rádio jede dál.

0: jsou to Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš.
2: Michal Sojka.
0: Oskar Gottlieb.
1: Jaromír Tůma.
3: A Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte Větrný, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hrát.

jenže zbývá spousta věcí a ty koupím lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy si nakoupíš.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.